46. stupeň severní šířky, 88. východní délky. Pohoda příznivá, přistání dobré. Boj o světovládu. Propagační pohotovost. Další rozkazy následují. S velitelským pozdravem kníže Pekelné.

0: a není, co nám povědí reference. Táta výměnkář nepadá v úvahu. Tři synové, voják Ivan, má dobyvatelské úspěchy. Kupec Ondřej.
1: Lichvaří ve městě.
0: Honza. Dřena tátově statku.